0: zadní Radio Wave.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Radio Ena.
1: Kuchan sladoli kajmi.
2: Pomladný Radio Ena.